0: bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách.
1: Trial.
0: Se slzou na víčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polo

0: zkrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.
1: Prší a venku se setmělo,

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec to strašně lituje.

0: trial.
1: Mí milence, matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence.
0: Trial.
1: To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.

0: trial.
1: Bouře pominou, můžeš dýchat, můžeš se smát. Svítání, co s ním udělá.

0: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
1: Stýskat se mi stýská po nás dvou. Se mi stýská.

0: trial.
1: Tý milence matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
0: Trial.

0: trial.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně
0: trial.
1: Sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na víčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

0: vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplítvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.
1: Wow.

0: trial. Trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší je zůstat sám. Tolik snů, pak tolik dnů.
0: Trial.
1: Jdou za

0: já chtěl bych jen žít.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci, přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

zvrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojde.

0: vrátka. Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Já vím, že mi odpustíš.
2: Trial.
1: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: Když za ruce jdou, ne, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti říct. Stýská se, stýská.
1: Trial. Trial.

0: trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj dín, nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět.
0: Trial.
1: Si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci
0: trial
1: vyšel ven, snad.

0: Práva.
1: Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama jako správnej chlap. Snad se někdo ušklíp jen,
0: Práva.
1: Že si křivě šlap.

pak dál, jak ubíhá čas. Já cestu zvolil si po níž si jít. A teď tu jsem a stojím tu zas.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, jo, to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klima.

0: trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší je zůstat sám. Tolik snů, pak tolik dnů, jdou za tebou. Kola s tou otázkou, proč seš sám, co s tím uděláš? Já chtěl bych jen žít z tvých polipů, svou láskou tě řád, být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít.
2: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

zastřelil se brátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: vrátka. Zavírej vrátka.
1: Trial. Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
1: Trial.
3: Stýská se mi stýská po nás dvou. Se mi stýská.
1: Trial.
3: Slýchám šťastný smích, když za ruce jdou, ne, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti říct. Stýská se, stýská.
1: Trial. Trial.

Na příčku zavírej vrátka, tahle písnička mě skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku,

zavřel si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš.
1: Trial.
2: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
1: Trial.

0: trial. Trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší je zůstat sám, tolik snů, pak tolik dnů.
0: Trial.

0: jenší. Celý bratříčku.
1: Trial.
0: Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou bratříčku, bojím se o tebe, na cestách klikatých bratříčku v polovodkách.

se vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: vrátka. Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: slychám šťastný sníh. Když za ruce jdou, ne, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti říct, stýská se mi, stýská.
1: Bye.

Máma sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu. Já už stojím před bránou s klíčem.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš naposled.

0: Máma, sundej kytku z kabátu.
1: Čau.
0: Za chvíli nebude k něčemu.
1: Čau.
0: Můj kabát a kudlu vem pro tátu.

0: trial.
1: Jo, mámo, zahrab moje pistole.
0: Trial.
1: Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš naposled.

Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu. Já už stojím před bránou s klíčem. Cítím, že zaklepu na nebeskou bránu. Cítím, že zaklepu na nebeskou bránu.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

Každá dívka věří, že k ní jednou přijde princ. Ten by ji vzal za ruku a řekl by, lásko.

nejsou vůbec snadný. Klesají, stoupají s pohledem. Tak tady ležím a loučím se s vinou. Kterou nemá nikdo z nás.

slzou na víčku, hledíme na sebe, buď se mnou bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: try. Trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam. A od té doby od čerta k ďáblu se potýká.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední výjezd.

0: trial.
1: Trial. Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
0: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej.

Vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: while. Trial. Trial. Trial. Trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší je zůstat sám. Kolik snů.
0: Trial.

zelenáčku, hledíme na sebe, buď se mnou bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v kolovodkách.

se vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Zavírej vrátka.
1: Trial.
0: Zavírej vrátka.
1: Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
1: Trial.
2: A nakonec toho strašně lituje.

0: bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám,
1: trial,
0: proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven, snad se trochu třás, trochu třás.

svýma rukama. Já jako správnej chlap, snad se někdo už líp jen, že si na živě šlap.

0: touhy sporcený, ať pro léta ztracený, nemusí plakat
1: trial. Trial. Trial.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

0: trial. Trial. Trial.
1: Vzpomínám, já byl
0: trial.
1: Už je to hodně let, sen se mi zdával. Já hrám pro plný sál. A stál jsem přesně tam, co táta stával.
0: Trial.

0: Já vím, že mi odpustíš.
1: Trial?
0: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: trial.
1: Tí milence, matky dál vychovávaj, někdy zbytečně, mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
0: Trial.

znesluje nozvěny našich jmen. Jenže ty cesty nejsou vůbec snadný,

0: trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej.
0: Trial.
1: Je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry. Tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým.
0: Trial.
1: Hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak. Nevíš
0: trial.
1: Jak. Tvý roky bláznivý. Chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám. Proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan. Byl to hloubej špás.
0: Trial.
1: Když jsi v noci vyšel ven, snad ses trochu třás, trochu třás.
0: Trial.

0: dluhy zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Trial.

asi bych byl bohatý, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej, vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

se snáší na hlavy stínů. Hlína se mění krvavou kaší v červenou škodu.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej, asi bych byl bohatej, a to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej, vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

0: končí. Bratříčku,
1: Trial.
0: Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Trial. Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
1: Trial.
2: A nakonec toho strašně lituje.

0: zas
1: Try.
0: A žiju svůj sen, co směl jsem žít. A ty mě znáš a víš, že jiný už nebudu, co mám rád. Chci být,
1: Try.
0: Co mám rád.

0: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně
1: Trial.
0: Sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

Vyzkoušel si, bráčku? Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej, nadávky polikej, a šetři silami.

0: Já vím, že mi odpustíš.
1: Trial?
0: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
1: Trial?
0: A nakonec toho strašně lituje.

0: trial.
1: Mí milence, matky dál vychovávaj.
0: Trial.
1: Někdy zbytečně, mladí šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.